keby sme sa vtedy nehádali zasa a neprespal by u nás ten chalan. Nepodrezala by si mi v tú noc srdce, že haha. A nezostal by som zrazu tak sám a ty tak sama. Keby sme ti pro vtedy dali viacej lásky,

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
0: Rádio FM s Galagerom.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Baláš, Hubinák. You are my reason for living. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
8: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.

sami počujete, dnes si ide celkom jasne za svojím. A ten prvý track Larnia s pánom Bainom, toto spoločne s pánom Sainbull, volá sa to Epilepsia.